0: se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
1: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkikriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. Kohoutem vlogu.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Reklama na Radio 1.
7: No a my u rychlejšího tempa zůstaneme. Digital Realism, Been a While. Skvělá pecka. Moc mě to baví.

A tam už dohrávají Disclosure, single The Sun Comes Up Tremendous. Skvělá věc, už takhle pomalu na loučení. Dneska jsme slyšeli spoustu hudby, ať už novinek, či starších věcí. Snažili jsme se zařadit i hodně českých věcí a by to bylo prostě slyšet. Poslouchali jste od 6 do 9 s Martinem Nouzou, Rádio 1. Já se zase přihlásím za 14 dní, takhle ráno v úterý, tak budu sbírat nějaký songy. No a já vám už jenom přeju hezký den, hezkýho 1. září, ať už třeba zpátky ve škole či v práci. A po mně už se chystá Josef Hradílek a čeká vás spoustu super hudby. No a tak vám tady na rozloučení sázím Daft Punk, Instant Crush na featu Julian Casablanca. Co si víc přát? Tak jo, mějte se krásně, mějte se jak chcete. Tohle to je Rádio 1.